0: rádio Jižní Moravy.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Cena

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: tak všechno mám.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: cítíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: minut a bude půl šesté. Tady je přehlídka hitů pro dobrou náladu, jež nám už za chviličku budou dělat společnost. Čekají nás Eagle Eye Cherry a Safe Tonight. BB Rexa. S motivy kousku od Faithless. A taky Mara Ztracený. Mimochodem zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. No a co očekávají meteorologové, prozradíme už za chviličku.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
0: Pět minut bude půl šesté, krásné páteční ráno, Moravo, zatem 7.8. No tak po nočních deštních a kombinaci s těmi vysokými teplotami na 20 stupňů Celsia to ráno jest jakoby v prádelně. Jak to bude vypadat v průběhu dne? Ráno a zpočátku dopoledne bude ještě velká oblačnost a v jižní a východní části kraje ještě mohou lokálně doznívat přehánky. Oblačnost bude od západu ubývat a v průběhu dne očekávají meteorologové polojasno nebo i skoro jasno a nejvyšší odpoledne teploty až 30 stupňů Celsia na severu a východě kraje, místy kolem 26 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 27. Tak to je to deklarované ochlazení oproti dnům předchozím, jak v tomto týdnu slibovali meteorologové. Míříme k ranním teplotám. Brno, Hroznová Lhota, Velké Bílovice, Jalubí 21 stupňů.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A dobré ráno přejeme jí na silnice. Pozor, na silnici druhé třídy číslo 430 na průtahu Vyškova ve směru na Brno u Kauflandu budou časně z rána probíhat práce na silnici. No a za chviličku by měla být bez problému průjezdná také silnice druhé třídy číslo 152 u Želešic, kde hasiči odstraňovali padlý strom. Taxihem, ať už pádíte kamkoliv, přejeme jen a jen šťastnou cestu do cíle.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Kdy vznikly takové ty otočné dveře, které barsky potkáváme třeba v nákupních centrech a kdože má v závěru pracovně prázdninového týdne, tedy v pátek 7.8. svátek, prozradíme zraní zde rádi jejich už za pár minut. Teď Eagle Eye Cherry.

0: 9.36 a v páteční raní z Ever Eleven, co nevidět E-Money, anebo Mara Ztracený. A jak jsme říkali už dnešní renízie, Mara Ztracený se připravuje na mega koncert. Dneska vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Tak držíme pěsti, ať to klapne. V případě, že i vy tam míříte, tak pevně věříme, že si odnesete fantastický kulturní zážitek. Z raní zdy rádia jich si už za chvíličku Lady odnesou hudební dárek, protože právě Lada v pátek 7.8. slaví svátek. Ta gratulace míří po ránu na Kyjovsko, kde máme rovnou 60 žen s tímto jménem. Zlínsko hlásí o 4 méně, kromě Řížsko jich má 46 a gratulace míří na Židlochovicko, kde máme 24 žen se jménem Lada. A jednoduché a ladné je to jméno Lada. Jeho nositelka je pak pořádku milovná dívka i manželka. Tak holky, všechno nej. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví King a Arik, tak hafanům všechno nej. Mimochodem o zvířátkách to dneska taky bude v ranní jízdě rádia jich, protože vedra netrápí jenom lidi, ale i domácí mazlíčky. A my vám prozradíme, kterým psům hrozí přehrátí nejvíc a proč je právě plochý čumák v horku velkou nevýhodou. Taky o tom bude dnešní ranní jízda, teď ale v rámci kalendária ještě lehoulince do historie. Když dnes vstupujeme třeba do obchodního centra, ale i v hotelích to mývají, nebo dokonce někdy v nemocnicích, většinou ani nevnímáme, že procházíme takovými těmi točitými či otočnými dveřmi. Přitom právě ty už před 138 lety vynalezl jeden chlapík, už před 138 lety pomáhají chránit, či začali pomáhat chránit proti hluku, prachu z ulice, ale zároveň šetřili energii a bránili průvanu a umožňovali hlavně plynulý pohyb lidí dovnitř i ven. Ten patent na jejich konstrukci získal americký vynálezce Theophilus Van Kennel, a to 7. srpna roku 1888. Jeho nápad se velmi rychle rozšířil do celého světa a dodnes patří mezi vynálezy, které používáme téměř každý den. Zpátky k Ladám, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dárek a za pár minut se v páteční raní zjí objeví Skřeťáka a jeho raní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrtě na šest, dva ztracený, léto 95. My tady máme léto 2026. A v závěru pracovně prázdninového týdne nás v rámci raní jízdy rády čekají zpěvačka September a Cry for You, stejně jako 21 Pilots. Tady další hity pro dobrou náladu i osvěžení. Tak dobré ráno teď Střeďákovi.
1: No dobré ránečko, tak jak si říkal, po těch nočních deštích v kombinaci s tou vysokou teplotou přes 20 stupňů Celsia, takže máme na mnoha místech za sebou zase tropickou noc, je venku prostě jak v prádelně, to je šílené úplně. Tak si na sebe dávejte pozor, já doufám, že i dneska to zvládneme s humorem, takový suší vtípek dneska, jeden starší, ale myslím si, že aspoň koutkem úst, nebo že vám koutek úst cukne. Blondýnka totiž veze v autě hodiny, ne, a zastaví ten policajt a ptá se, prosím vás, kam s těmi hodinami jedete? No přece k zvělolékaři. A prosím vás, a kvůli čemu? No přestali kukat.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvák a herec Joel. End of beginning v páteční ranní jízdě. Přejeme vám krásné ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu po 6. hodině. Tady s námi budou Lady Gaga, F. Čafárna a taky z Rakouska Mark Korn. Tak nám konečně sprchlo v noci místy pořádné bouřky, hromy, blesky. Barsgren napršelo i 20 mm. To prostě příroda potřebovala. Co jsme ale nepotřebovali, je to dusno, které po ránu máme. I s tím ale pomůže klimatizace.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
0: Krásné páteční ráno, Moravo, půl minutky a bude 6. Pojďme mrknout, jak dnes bude.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne bude ještě velká oblačnost a výjimečně doznívající přehánky. Oblačnost bude ale od západu ubývat a v průběhu dne očekávají meteorologové polojasno nebo i skoro jasno. Později večer začne od jeho západu přibývat částečně průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty do 30 stupňů Celsia. Je tady zmiňované ochlazení od meteorologů na severovýchodě kraje, místy dokonce kolem 26 stupňů. Zdravíme i do Zlínského kraje, kde rtuť teploměru dnes ukáže maximálně na 27 stupňů. No a teď po ránu. Veselý nad Moravou, Starý Podvorov, Boleradice i Uherský Ostroh schodně po 21 stupních Celsia.
2: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké páteční ráno přejeme i na cesty opatrně na Zlínsku. Připomínáme, v Napajedlech v Bartošově ulici zasahují záchranné složky u požáru domu. Komunikace je uzavřena. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Dneska tedy teploty do 30 stupňů Celsia i dneska pozor na zvířátka. Vedra trápí právě i domácí mazlíčky. Více za chviličku.

0: like some margaritas by some blue lights.
1: 6 hodin 7 minut Lost Frequencies, Are You With Me, krásné páteční ráno, Moravo. Ale jo, můžeme použít to slovo, že se nám v závěru pracovně prázdninového týdne ochladí, když meteorologové přesto slibují až tropických 30 stupňů Celsia, ale žádné 40 dneska očekávat nemusíme. Na některých místech kraje, jak zaznělo, ostatně v předpovědi počasí, konkrétně tedy na severu a východě kraje, naměříme dnes jen místy kolem 26 stupňů Celsia. Přesto přeze všechno vedra trápí dál i domácí mazlíčky a vedra tedy nedávají zabrat jen lidem, ale právě taky našim domácím mazlíčkům a toho si teď všímají i veterináři, jež poslední dobou celkem často ošetřují zvířata kvůli přehřátí, dehydrataci nebo kolapsu. A ten hrozí i dnes. Nepotřebujeme k tomu nějakých 35 nebo 40 stupňů Celsia. Prostě ta tropická třicítka dá zabrat i čtyřnohým kamarádům. Největší pozor by si ale měli dát majitelé starších a nemocných psů, ale také plemen se sploštělým čumáčkem, například mopsů nebo buldočků. Ti se totiž ochlazují hůř a v horku mohou mít vážné potíže s dýcháním. Třeba anglický buldog má podle studie dokonce 14x vyšší riziko přehřátí než labrador. Procházky proto raději plánujte na ráno nebo večer a dopřejte psům dostatek vody a přes den je zbytečně nezatěžujte, ale to určitě správný majitel nějakého takového hafana ví a dodržuje. Mimochodem už za malou chvíli odstartujeme páteční ranní téma a to se bude rovněž týkat našich milovaných zvířat.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
2: www.klimastyle.cz
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: at night. Day and night, day and night. The lonely loner seems to freeze my night. Čtvrt na 7, 6 hodin a 15 minut, krásné páteční ráno, Moravo, tak co už se taky na vlastní kůži pocítili, tu prádelnu raní. Jo, způsobili nám to samozřejmě noční bouřky, noční deště a teploty nad 20 stupňů Celsia. Tak držím pěstě, aby se to zvládli v závěru pracovního týdne. Už za chvíličku další z hitů pro dobrou náladu, ale i osvěžení z Rakouska Mark Korn a nebo z Itálie Gigi D'Agostino. Teď ale k našemu rannímu tématu, ano, i v závěru pracovního týdne pro vás ranní témátko máme, tak budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku a zapojíte se třeba přes Facebook Rádia Jich, nebo že nám napíšete nějakou SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889 a nějakou SMS-ku nebo WhatsApp zprávu, jež se bude týkat hafana anebo kočky. Ano, i v ranním tématu dneska je řeč o zvířátkách. Dnes ráno, si troufnu říci, tak trošku rozdělíme Moravu na dva tábory. Jedni nedají jistě dopustit na psa, který vás vítá, jako byste se právě vrátili z pětileté expedice. Druzí milují kočky, které vám zase dávají velmi jasně najevo, že bydlíte u nich a můžete být rádi. Do kterého týmu patříte vy a čeho si na svém chlupatém parťákovi nejvíce ceníte? Je to psí věrnost, kočičí klid, společnost nebo třeba talent zabrat přesně tu polovinu postele, kterou jste si chtěli nechat pro sebe? Napište a pochlupte se, proč je právě váš mazlíček ten nejlepší. Proč kočka nebo proč pes? Děkujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: závěr pracovního týdne. Samozřejmě díky raní zdi rádia i rádia Jižní Moravy z hity pro dobrou náladu. Toto byla Taylor Swift. Záklečko Michael Hrůza a jeho zakázané uvolnění. Po půl sedmé Rámus udělají Drasmus. A přidají se Alok a DJ David Guetta Run Run River. Je pátek 7.8. Už za chviličku prozradíme, jak dneska bude, a hlavně se po ránu zaměříme na teplůtky. No, můžeme říct, že přišlo ochlazení. Můžeme to říct přesto přeze všechno, že dneska očekáváme zase tropy, a tak určitě přijde vod. Ta nová soutěž o další letošní klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou

0: svatou vavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Hezké páteční ráno, Moravo, je 6:30.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Slibované ochlazení a použijeme to slovíčko. Přišlo dneska maximálně 30 stupňů Celsia na severovýchodě kraje, místy kolem 26 stupňů, ale po ránu prádelná, mohou za to samozřejmě noční vysoké teploty, místy opět a znovu tropická noc. No a hlavně přišel onen dlouze očekávaný déšť. Tak držíme pěsti, musíme to nějakým způsobem zvládnout. Míříme i k ranním teplotám, mezi tím, co v Hodoníně měříme aktuálně 22 stupňů, v Ždánicích, Moravském Žižkově či Otnicích měříme 21 stupňů.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Znovu připomínáme, na Zlínsku v Napajedlech v Bartoševě ulici stále zasahují záchranné složky u požáru domu. Komunikace je uzavřena. Tak na cestách opatrně, si hem jak jinak nešťastnou. Tentokrát je už páteční cesta.
7: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Tak nám v Mikulově padl rekord, po které by většina z nás raději snad ani nesnídala. Jeden odvážlivec tam během 5 minut pořádal obrovské množství, které mělo dohromady několik stovek nohou. Budeme konkrétnější už za pár minut.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím.

0: Dobré páteční ráno, Moravo, a dobré chodí, pokud zrovna sídáte. Čas 6.38, za námi Kalec, Selaví, před námi Rámus, budou dělat Rasmus, ale ještě předtím jedno pozastaveníčko a jedno speciální ranní menu. V Mikulově se nepočítali kalorie, ale nožičky. Maxi Jedlík, Jara Němec, totiž na festivalu MKLV Fest překonal svůj osobní rekord v pojídání sarančat. Za pouhých 5 minut jich zvládl neuvěřitelných 180, tedy o rovných 12 více než minule. Sousta mohl zapíjet a k rekordnímu výkonu ho podle jeho slov vyhecovalo naprosto fantastické publikum. Zatímco většina z nás by po prvním kousku hledala unikovou cestu, Jara už plánuje další výzvu. 13. září se na marmeládových slavnostech v brněnských Řečkovicích pustí do malin. No tak po 180 sarančatech to bude za mě alespoň tady konečně disciplína, při které se budou zbíhat sliny i diváků. Krásné ráno, Moravu.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ranní pohodička, Run Run River, Alok a DJ David Guetta, krásné páteční ráno, Moravo. I v závěru pracovního týdne pro vás máme ranní téma a už jsme to vlastně dneska nakousli, abyste se mohli přidat tak čerstvě přiladěným, probuzeným, to znovu velmi rádi zopakujeme, protože dneska si troufneme říci, že rozdělíme Moravu na dva tábory. Jedni nedají dopustit na psa, který vás vítá, jako byste se právě vrátili z pětileté expedice, a to pokaždé, když jdete třeba jenom, já nevím, vyhodit koš. Druzí zase milují kočky, které, a to určitě také mnozí potvrdíte, dávají jasně najevo, že bydlíte u nich a můžete být rádi, že tam jste. Tak se dneska ptáme, pes a nebo kočka, čemu si na svém chlupatém parťákovi nejvíc ceníte? Přidává se přes Facebook rádia jejich Evča, na našem psovi si nejvíc cením věrnosti a taky toho, že nikdy na rozdíl od manžela nekomentuje moje kuchařské pokusy. Evčo, díky za ten páteční ranní humor. Romana to bere zase z pozice kočičky. Píše, že ta si na nic nehraje. Když mě chce vidět, přijde. Když ne, podívá se na mě jako na obtížný hmyz. Ano, i takové dokážou kočičky být. A co pohled chlapa? Pepin se přidává na Facebooku rádích. Zatím jsem nikdy neměl čest si tábor osobně určit. Tak i Pepinovi děkujeme a přejeme krásné ráno a ptáme se dál. Dnešní ranní téma pes versus kočka. Do jakého tábora patříte a čeho si na svých mazličcích nejvíce ceníte? Dejte nám vědět přes Facebook rádích, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Moc vám za to děkujeme a v závěru pracovního týdne se vrátíme k hitům pro dobrou náladu. Za chvíličku třeba zpěvačka Jennifer Page.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 7.8. máme pro vás čerstvé jihomoravské zprávy a doufám, že to všechno klapne, protože v Břeclavi dnes ráno by měli otevřít nový most u Poštorné. To mostní provizorum by mělo skončit alespoň tedy pro automobily. No a nezapomeňte, že i dneska můžete popřemýšlet, kam byste dali novou klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: www.klimastyle.cz. Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu MOL Move.
8: Hezké letní ráno, Moravo, za minutu bude 7.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Břeclavy otevírají nový most u Poštorné a stavbu brněnského stadionu za Lužánkami brzdí památkáři. Břeclavy dnes ráno převádějí dopravu z provizoria na nový most na třídě 1. máje u Poštorné. Po klíčovém průtahu městem na silnici 1/55 projede denně až 20 000 aut. Po více než 16 měsících tak končí rozsáhlá rekonstrukce za více než 86 milionů korun bez daně. Do konce víkendu zůstává nový most v provozu s drobnými omezeními pro auta a cyklisty, a to kvůli dokončovacím pracem. Chodci zatím musí využívat provizorní lávku. Naplno bez jakýchkoliv omezení se nový most otevře v pondělí. Plány na nový fotbalový stadion brněnské zbrojovky za Lužánkami naráží na další překážky. Ministerstvo kultury zamítlo záměr majitele klubu postavit stadion o výšce 37 metrů, protože by narušil chráněné výhledy na město. Památkáři jsou ochotni povolit výšku okolo 30 metrů. Magistrát proto nyní u ministerstva prověřuje kompromisní varianty. Vedle výšky stavby navíc město stále řeší cenu pozemků pod chátrajícím areálem. Výslednou sumu má určit revizní znalecký posudek, který bude hotový 19. srpna.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Je pátek 7. srpna, pojďme se podívat, jak dnes bude, jak to vidí meteorologové. A ano, ochladí se, i když to slovíčko přitom, když můžeme naměřit až 30 stupňů Celsia, vypadá zvláštně. Ale nejsou to žádné 35, nejsou to žádné supertropické teploty. Takže dneska ráno a zpočátku dopoledne bude ještě velká oblačnost a výjimečně doznívající přehánky. Oblačnost bude od západu ubývat a v průběhu dne očekávají meteorologové polojasno nebo i skoro jasno. Později večer začne od jeho západu přibývat částečně průsvitná oblačnost. Teploty tedy dnes do 30 stupňů Celsia, i když pravda na severu a východě kraje místy jen kolem 26 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji maximálně 27. Aktuálně Brno, Šardice 21, Dolní Věstonice, Traplice 22 stupňů Celsia a venku jako v prádelně to po těch nočních deštích a tropické noci.
11: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: I v pátek v tom jedeme s vámi, zdravíme za volanty, pozor na D2 mezi 27 a 26 kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno. Dejte pozor na kus plechu v pravém jízdním pruhu. Šťastnou pátečnici.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Kdo má dneska svátek, dozvíte se z jeho už za pár minut.

8 minut, pátek 7. srpna se bude v hojném počtu skloňovat jméno Lada. Nemyslíme teď Ladu Nivu, jako to auto, ale myslíme krásné, jednoduché a ladné jméno Lada. Jejíž nositelky jsou pořádku milovné, jak dívky, tak i manželky. Prý jim to zůstávají do manželství. Tak doufám, že to někteří pánové mohou potvrdit. My Ladám samozřejmě gratulujeme. Gratulace po ránu míří třeba na Břeclavsku, kde máme 41 žen s tímto jménem. Na Hodonínsku 36. Gratulace míří na Brněnsko, kde je 212 dnešních oslovenkyň a na Zlínsku jich máme 56. I tam pofrčí za chviličku hudební dárek Dermot Kennedy. Míříme do zvířecí říše. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví King a Arik. Tak hafanu má kočičkám všechno nej. Mimochodem dnešní ranní téma se také baví či zaobírá našimi milovanými domácími mazlíčky. Ptáme se pes versus kočka, respektive se ptáme, do jakého tábora patříte a čeho si na svých mazlíčcích nejvíce ceníte. Tak kdybyste měli chviličku, budeme rádi, kdybyste se zapojili třeba přes Facebook rádi, posílat můžete i SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ten tak na okraj v rámci dnešního kalendária, když už jsme teda blahopřáli i našim domácím mazlíčkům, teď se podíváme do historie dnešního dne. Když dnes vstupujeme třeba do nějakých obchodních center, bars, kde to je i v hotelích, nebo dokonce nemocnicích, většinou ani nevnímáme, že procházíme takzvanými otočnými dveřmi. Přitom právě ty už 138 let pomáhají šetřit energii, brání průvanu, hluku i prachu z ulice a umožňují plynulý pohyb lidí dovnitř i ven. Patent na jejich konstrukci získal americký vynálezce Theophilus Van Kennel 7. srpna roku 1888. Jeho nápad se rychle rozšířil do celého světa a dodnes patří mezi vynálezy, které používáme téměř dnes a denně. Zpátky k Ladám, jež mají svátek, tady je slibovaný hudební dáreček. Dermot Kennedy, zpáteční ranní zdy rádia.

0: 7:17, kapela Krištof hned teď. Jak se říká, hned teď se ani pes nevytento. Ale my se hned teď vydáme dál. Ale pravda, ještě předtím prozradíme, že za chviličku nás čekají třeba gala anebo postmelon, tedy hity pro dobrou náladu i závěru pracovně prázdninového týdne. Ale toto je krásný příklad toho, že kdo jinému jámu kopá, může nakonec zaplatit přes 30 tisíc korun, když to upravíme. Cyklista ze severu Anglie poslal policii video řidiče, který podle něj porušoval pravidla silničního provozu. Jenže policisté si záznam pustili opravdu velmi pozorně a hned několikrát a všimli si, že ani autor videa nejel zrovna ukázkově. Na kole se totiž pohyboval příliš blízko zaparkovaného auta a podle policie nechal ostatním ještě méně prostoru než řidič, na kterého si stěžoval. Případ tak skončil až u soudu a cyklista, představte si, dostal pokutu přes 30 tisíc korun. Zkrátka, než někoho udáte pomocí kamery, raději si nejdřív zkontrolujte i vlastní výkon, protože kamera nemá oblíbence. Ona natočí úplně všechny a ten materiál, ten důkaz se nakonec, jak je tady důkazem, může otočit i proti vám.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké už páteční ráno, Moravo. Hraní s Děpou Smelon, za chvilečku třeba Katy Perry. S peckou Back to Friends, Somber. A nebo třeba taky opět Radeček, Maria Čírova a Vloupám se. Už za chvilečku se k vám vloupají další krátké páteční jihomoravské zprávy. A komu v tomto případě budeme instalovat klimatizaci?
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou, skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born and Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Už tam budem.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Datart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: A to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
5: 7.30, chcete-li půl osmé, krásné páteční ráno, Moravo.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Na Černém mostě v Horunině osadili dělníci nové ocelové nosníky. Práce si vyžádali noční železniční výluku. Auta po mostě nejezdí už půl roku. Nové přemostění vyjde krajské silničáře na téměř 80 milionů korun. Hotové má být v prosinci. Krajský soud ve Zlíně znovu projednává žhářský útok v baru Barbar kvůli obměně senátu. Obžalovanému muži hrozí za pokus o vraždu a poškození cizí věci až 20 let nebo výjimečný trest. Muž vinu odmítá s tím, že byl pod vlivem drog a na kamerách z benzínky sám sebe nepoznává.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Dobré ráno do Břeclavy, kde aktuálně měříte 22 stupňů Celsia, stejně jako v Rakvicích. 21 máme v Hovoranech a Rajhradě.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A zdravíme i na cesty na Zlínsku na příjezdu do Louhačovic směrem od Uherského Brodu havarovala dvě osobní auta. Na místě počítejte se zdržením, a to v obou směrech. A na dálnici D1 mezi 233. až 229. a půltým kilometrem ve směru na Brno v levém jízdním pruhu probíhá údržba vozovky. Taky tady opatrně. Šťastnou páteční cestu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Luxusní dezert v michelinské restauraci skončil pořádným průšvihem. Mrkneme na to.

0: 7.39, možná mnozí už máte posídáno, co si tak dát nějaký desert, i když přiznám se, asi nebude pro všechny. V Jižní Koreji se z luxusního desertu vyklubal, no, pořádný mravenčí průšvih. Šéfkuchař restaurace se dvěma michelinskými hvězdami v Soulu podával hostům sorbet posypaný sušenými mravenci. Jenže jejich konzumací tamní zákony nepovolují. Podnik si navíc nevyřídil potřebnou výjimku a majiteli proto prokuratura navrhuje až rok vězení. Mravenčí posyp restaurace nabízela zhruba 4 roky, než si toho někdo všiml. Podle žalobců ho naservírovala asi 12 000krát a hosté dohromady spořádali téměř 50 tisíc mravenců. Podnik se hájí tím, že šéfkuchař podobné pokrmy zná ze zahraničí a netušil, že v Koreji porušuje zákon. Ukazuje se tak, že i v michelinské restauraci může být nejdražší ingrediencí obyčejný ferda mravenec, zvlášť když je podávaný na černo. No, vzhledem k horkému a suchému létu máme mnozí zahrádky plné mravenců, tedy dostatek zásob na tento druh sladkého, ale že by to člověk zkoušel, nevím, i když proti gustu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dneska po 7:45 Savage Garden, I want you. Hezké páteční ráno, Moravo. Co nevidět, o Petr Radeček, Mária Čírová a Vloupám se. No a dneska v rámci ranního tématu, samozřejmě v dobrém slova smyslu, jak taky jinak, rozdělujeme Moravu na dva tábory. Dnešní ranní téma je totiž o hafanech a kočičkách. Samozřejmě jedni nedají dopustit na hafana, na psa, který vás vítá vždycky, jako byste byli x roků pryč. Několikrát denně, když za tím hafanem prostě přijdete, tak má radost, dává vám to jasně najevo. Druzí zase milují kočičky, které vám dávají jasně najevo, že vás milují jenom, když chtějí. A navíc téměř celý den prospí. Takže jsou opravdu taky velmi oblíbené, třeba i pro svoji nenáročnost, co se chování týče. Jsou naprosto čistotné a v podstatě samostatné. Takže pes versus kočka. Ptáme se, do kterého týmu patříte vy a čeho si na svém chlupatém parťákovi nejvíce ceníte. Tak moc děkujeme, že se zapojujete, stejně jako Janka, která na Facebooku rádích píše jednoznačně kočky. Když jsem bydala v Brně, bylo úžasné, že na tebe někdo doma čeká. No a když nám odcházela babička, její kočka jí seděla na břiše a odmítla se hnout. Byly prostě svoje navzájem. Kočka pozná, když ti není do zpěvu. Janě moc děkujeme, přidává se Evča. Psi mi nevadí, ale blíž mám ke kočkám a co si na nich cením, dokážou léčit a nechtějí se zalíbit za každou cenu. Dojdou, až se jim bude chtít. Jsou prostě takové své. Evičko, podtrhujeme, podepisujeme. A co Kristýna na Facebooku rádi k ranímu tématu? Pes i kočka. Tak moc také děkujeme. Do jakého tábora patříte a čeho si na svých mazlíčcích nejvíce ceníte? Dáváte přednost hafanům anebo kočkám? Napište nám to na Facebook rádi, budeme velmi rádi, když se uděláte chviličku a pošlete třeba nějakou SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889 v závěru pracovního týdne. Tady máme krásné zvířecí raní téma.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: teď otázka. How deep is your love? Calvin Harris ve finále dnes hodinek páteční ranní jízdy. S datem 7.8. Po 8. hodině v ranní jízdě Black or White a Michael Jackson. Taky Temper City. A hudební tsunami nabídnou kluci z kapely Divokej Běl. Na Černý most v Hodonině usadili dělníci nosníky. Konkrétní budeme v pátečních jihomoravských zprávách rádia, které okořeníme také předpovědi počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. No a už co nevidět, startujeme další super soutěž.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
5: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19. hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dobré páteční ráno, Moravo, je 8 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Na Černý most v Hodoníně usadili dělníci nosníky a zlínský žhář z baru u soudu zapírá sám sebe. Přestavba tzv. Černého mostu v Hodoníně vstoupila do další fáze. Dělníci tam během posledních dvou nocí pokládali nové ocelové nosníky, co si vyžádalo úplnou výluku na železnici. Auta přes most neprojedou už půl roku. Nové přemostění nahradí původní konstrukci, která si své pojmenování vysloužila kvůli sazím sparních lokomotiv. Celá stavba vyjde správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje na bezmála 80 milionů korun. Hotová by měla být letos v prosinci. Krajský soud ve Zlíně začal od samého počátku projednávat případ žhářského útoku v místním baru Barbar z ledna minulého roku. 30-letému Danielu Kratochvílovi hrozí za pokus o vraždu až 20-letý nebo výjimečný trest. Podle obžaloby hodil za bar hořící kanistr s benzínem a uvěznil v plamenech barmana, který si zachránil život tím, že probořil zeď skladu. Celý proces se musí opakovat kvůli obměně soudního senátu. Obžalovaný vinu odmítá s tím, že byl pod vlivem drog a na kamerách z benzinky sám sebe nepoznává.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak ráno a zpočátku dopoledne ještě počítejte s větší oblačností. Výjimečně může doznívat i nějaká přeháňka. Od západu se ale začne vyjasňovat a během dne bude polojasno, místy skoro jasno. Teploty vyšplhají většinou až na 30 stupňů Celsia. Na severu a východě kraje bude místy kolem 26 stupňů Celsia. Večer pak od jeho západu začne přibývat vysoká částečně průsvitná oblačnost. V Jihomoravském kraji tedy dnes maximálně 30 stupňů Celsia. Ve Zlínském to ochlazení, a můžeme použít toto slovíčko, bude citelnější ve Zlínském kraji. Dneska naměříme maximálně 27 stupňů Celsia. Aktuálně ve Zlíně 21, 22 měříme ve Svatobořicích, Mistříně či Bílovicích u Uherského Radiště. Lednice měří 2,5 minutky po 8, 23 stupňů Celsia.
10: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Doprava.
0: A ještě na cesty na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic u zastávky Moravské Lány stojí na kranici porouchané vozidlo, tak projíždějte opatrně. A připomínáme, na Zlínsku na příjezdu do Luhačovic směrem od Uherského Brodu havarovala dvě osobní auta, na místě počítejte se zdržením, a to v obou směrech. Šťastnou páteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio
0: Ano, máme tady jakési částečné ochlazení, ale i tak budeme měřit tropické třicítky a v nadcházejících dnech se prý zase vedra pořádně vrátí. A vedra trápí domácí mazlíčky. Kterým psům hrozí přeřátí nejvíc a proč je právě plochý čumák v horku velkou nevýhodou, řekneme v ranní jízdě Rádia Jih už za chviličku. Teď Michael Jackson.

0: 8 hodin 9 minut, díky, že posloucháte páteční vydání Ranní jízdy na rychle, to byly Temper City, záklečku Outcast anebo Jonas Blue. A jak už avizovali dnešní jihomoravské zprávy rádia jich, tak se tak, dámy a pánové, stalo před pár minutkama. Konečně po měsících byl otevřen most na třídě 1. máje přes řeku Dyji. Je to otevřené, jezdí se o 106. Pravda, byť s jistými omezeními, zatím opravdu v omezeném provozu, kdy je nový most průjezdný v obou směrech pro auta a cyklisty, ale chodci musí stále používat provizoria toho, pro mostní provizorium, které je vedle, které jsme měsíce a měsíce užívali. V pondělí 10.8., tedy po víkendu, bude slavnostně otevřen do plného provozu, a to včetně prostor určených pro chodce. Tak parádička, šťastnou cestu po novém mostě, jen a jen, ať dobře slouží. Teď už ale k tématu, které jsme avizovali před pár minutkama. Vedra nedávají zabrat jen lidem, ale také domácím mazlíčkům, a veterináři teď častěji ošetřují zvířata kvůli přehřátí, dehydrataci nebo kolapsu. Největší pozor by si měli dát majitelé starších a nemocných hafanů, ale také plemen se sploštilým čumáčkem, například mopsů nebo buldočků. Ti se totiž ochlazují hůř a v horku mohou mít vážné potíže s dýcháním. Třeba anglický buldog má podle studií dokonce 14x vyšší riziko přehřátí než labrador. Procházky proto raději plánujte na ráno nebo večer, dopřejte hafanům samozřejmě dostatek vody a přes den je zbytečně nezatěžujte. Ale my pevně věříme, že to všichni majitelé pejsků vědí a dodržují. No a můžeme připomenout v této souvislosti také dnešní páteční ranní téma, které se rovněž týká zvířat. My jsme se rozhodli dneska tu Moravu trošičku v dobrém slova smyslu rozdělit na dva tábory pro příznivce pejsků a kočiček. Ptáme se, do jakého tábora patříte vy a čeho si na svých mazlících nejvíce ceníte. Psát můžete třeba na Facebook rádia. Děkujeme. 11 minut po 8 hodině. Další z hitů pro dobrou páteční náladu.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. One, two.

0: Hodina 18 minut, Jonas Blue a Fast Car, co nevědí divoké byla Tsunami, anebo taky Timbaland a Katy Perry. Taky milujete voné svíčky. No, v závěru pracovního týdne tady máme na jednu takovou vonou svíčku tip. Míříme do Brna, tamní zelňák totiž teď můžete mít doma, doslova do písmene, a nemusíte si kvůli tomu do obyváku nastěhovat nějaký stánek s okurkama. Teď z Brno totiž přišlo se svíčkou inspirovanou vůni zelňáku, vůni zelného trhu. A jestli čekáte odér zelí po dešti, tak vůbec. Voní prý po čerstvé zelenině, bylinkách, bazálce, pomeranči, jemném koření nebo dokonce růži. Její autorka se snažila namíchat atmosféru stánků plných mrkve, salátu, okurek a čerstvých bylinek. A prý se to podařilo. Takže pokud milujete zelňák, teď si ho můžete zapálit i doma. Tedy svíčku. Zelňák samotný, prosím, nezapalujte. Taky tam zdravíme dobrá a posíláme další z hitů pro dobrou náladu, který divoký byl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: půl deváté, Snap a Rhythm is a Dancer. BB Rexa. A nebo Lucie. I v závěru pracovního týdne to vraní z Rádia díky hitům pro dobrou náladu žije. Za chviličku další, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy. A připomínáme, máme pro vás další klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanand sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka dva víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na

0: sportovní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Je po deváté, hezké páteční ráno, Moravo.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Břeclavi dnes ráno převádějí dopravu na nový most na třídě 1. máje u Puštorné. Provoz zde bude do konce víkendu s omezením kvůli dokončovacím pracem. Chodci stále musí využívat provizorní lávku. Od pondělí už bude nový most plně v provozu. Ministerstvo kultury odmítlo výšku nového stadionu za Lužánkami. Ta byla plánovaná na 37 metrů. Památkáři tak brání chráněné výhledy na Brno a požadují snížení na přibližně 30 metrů.
4: Počasí.
3: Dnešní denní maxima 30 stupňů Celsia, ovšem teď aktuálně 20 v Kloboukách u Brna, 22 Josefově a Topolné, 23 měříme tady v Hodoníně.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Hezké ráno na silnice, na sjezdu z dálnice D1 na exitu 201 ve Spinu na Vyškov bude probíhat údržba vozovky. Projíždějte tudy opatrně, šťastnou páteční cestu.
4: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Za pár minut soutěž, dejte si pozor na jazyk, ale teď už si, dámy a pánové, pojďme v závěru pracovně prázdninového týdne vychutnat muziku z let 90. Tady jsou Snap a naprostá pecka Rhythm is a Dancer.

0: neuvěřitelně úspěšný a tvořivý je DJ David Guetta společně se zpěvačkou BB Rexa. Tady na Rádiu Wave.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Ano, i dneska to můžete zkusit přes linku 518-345-678. Dnešní výhra opět a znovu potěší hlavně tehdy, když máte rádi dobré víno, hudbu a letní pohodu. Hrajeme i dneska, stejně jako v předchozích dnech, o dvě vstupenky na otevřené vinařství Štěpán Maňák. To se uskuteční 29. srpna v Žárovicích. Čeká vás ochutnávka vín, živá hudba, skvělé jídlo a hlavně příjemná atmosféra. Takže poslouchejte pozorně, tato výhra může být právě vaše, když to zkusíte na lince 518-345-678 do 29. srpna, času dost, takže si to určitě s nějakým kolegou, kolegyní, kamarádkou, kamarádem naplánujete a vyrazíte. Dobré ráno, komu?
2: Ahoj, tady Naďa.
0: Naďa volá odkud, prosím?
2: Za Strahu.
0: A Naďa pravidla soutěže Dejte si pozor na jazyk velmi dobře zná.
2: Ano, přesně tak.
0: Takže to ano už teď nebude používat, jasné?
2: Přesně tak.
0: Super, tak startujeme právě v čilek. Nosíš na nohou žabky?
2: Radši mám botasky.
0: Díváš se někdy na hvězdy v noci?
2: Miluju, když se dívám na hvězdy v noci.
0: Jsi tedy romantická duše?
2: Určitě jsem romantická duše, mám to v sobě.
0: A dostáváš od mužů květiny?
2: Ty moc nemám ráda, protože mě vždycky zdechnou.
0: Ajajajajajajajaj. No ajajaj, k tomu, že se ti nedaří pěstovat kytičky, ale tak ne všichni musíme zvládat všechno. Ty jsi ale 100% zvládal naši soutěž, Dejte si pozor na jazyk, takže dva lupeny na otevřené vinařství Štěpán Maňák jsou tvoje. Blahopřejeme.
2: Děkuji moc krát.
0: Tak si to užij, měj se hezky.
2: Díky moc, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dvě minutky a bude 8:45. To byla kapela Lucie Černí Andělé, Záklečku Kamila Kabeo, Shawn Mendes. Teď naskok na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v Jihlavské ulici za křižovatkou s Heršpickou směrem na Bohunice se srazila dvě osobní auta a blokují dopravu. Počítejte se silným ranním provozem. A pozor, stále také v Hodonině ve Vilzonově ulici zasahují požárníci, zasahují hasiči u požáru budovy. Alespoň takto jste nám to napsali na linku 606 703 889. Tak Ondrovi moc děkujeme za informaci. Šťastnou cestu.
1: Rádio Jih. Rádio

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na devět, Kamila Cabello, Shawn Mendes a Señorita. Hezké páteční ráno, Moravo. Pojďme ještě jednou dneska k rannímu tématu. My jsme rozdělili Moravu na dva tábory. Na jedné straně chceme samozřejmě stmelovat, že spojovat, ale teď jsme to prostě potřebovali rozdělit na dva tábory v dobrém slova smyslu, protože řeč je o našich milovaných zvířátkách, o pejskovi a kočičce, tentokrát ale nedělali dort, tentokrát je to pes versus kočka. My se ptáme, do jakého tábora patříte, protože jedni nedají dopustit na psa, který vás vítá im rvere, může to dojít dům 50krát a pořád je to tak krásně spontánní, úžasné. No a druzí zase milují kočky, které vám dávají jasně najevo, že bydlíte u nich a vy můžete být rádi, že tam s nimi můžete být. Tak se ptáme, do jakého tábora patříte a čeho si na svých mazlíčcích nejvíce ceníte. Píše Jindra, naše kočka je skvělý terapeut, přijde, lehne si na mě a začne vrnět. Většinou přesně ve chvíli, kdy potřebuju vstát. Tak to je taky parádička. Ivan, máme psa i kočku, pes si myslí, že jsem nejlepší člověk na světě, kočka mi zase udržuje při zemi. No a na Facebooku Rádích se s kočkou, s fotkou kočičky přidává i Arnošt a píše, Minda 666 zabiják, byla velmi zvědavá, co řeknu, jakože za A je pes, nebo za, no a to já už křičím, B je správně. Tak Arnoštovi moc děkujeme a zdravíme kočičku, kterou si můžete prohlédnout na Facebooku Rádio Jich, případně se klidně píděl také přidat. Teď už ping.
1: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Radio I.
1: Radio I.
2: Darling, darling.

0: mračných deštích a bouřkách máme po ránu zataženo. Jak ale bude vypadat ten dnešní den? Závěr pracovního týdne odhalí už za chviličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Po 9. hodině taky další hity pro dobrou náladu, třeba muzika ze snowboardňáků od Dana Barty. Po 9. se o slovo přihlásí Pokáč. Stejně jako Shakira Dajdaj. A tak dáme taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Stavbu brněnského stadionu za Lužánkami brzdí památkáři. Více se dozvíte už za chviličku. A je-li bo zájem o klimatizaci, tak dobře poslouchejte dál Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
7: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
8: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
9: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb
14: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezký letní pátek je 9.
1: Rádio Jih.
6: Jihomoravské zprávy.
15: V Břeclavi otevírají nový most u Poštorné a stavbu brněnského stadionu za Lužánkami brzdí památkáři. Břeclavi dnes ráno převádějí dopravu z provizoria na nový most na třídě 1. máje u Poštorné. Po klíčovém průtahu městem na silnici 1/55 projede denně až 20 000 aut. Po necelém roce tak končí rozsáhlá rekonstrukce za více než 86 milionů korun bez daně. Do konce víkendu zůstává nový most v provozu s drobnými omezeními pro auta a cyklisty, a to kvůli dokončovacím pracem. Chodci zatím musí využívat provizorní lávku. Naplno bez jakýchkoliv omezení se nový most otevře v pondělí. Plány na nový fotbalový stadion brněnské zbrojovky za Lužánkami narážejí na další překážky. Ministerstvo kultury zamítlo záměr majitele klubu postavit stadion o výšce 37 metrů, protože by narušil chráněné výhledy na město. Památkáři jsou ochotní povolit výšku okolo 30 metrů. Magistrát proto nyní u ministerstva prověřuje kompromisní varianty. Vedle výšky stavby navíc město stále řeší cenu pozemků pod chátrajícím areálem. Výslednou sumu má určit revizní znalecký posudek, který bude hotový 19. srpna.
6: Rádio Jih. Počasí.
0: Zpočátku dopoledne ještě počítejte s větší oblačností, výjimečně může doznívat i nějaká ta přehánka. Od západu se ale začne vyjasňovat a během dne už bude polojasno, místy dokonce skoro jasno. Teploty vyšplhají většinou na 27 až 30 stupňů Celsia, na severu a východě kraje bude místy kolem 26 stupňů. Večer pak od jeho západu začne přibývat vysoká, částečně průsvitná oblačnost. Teploty ve Zlínském kraji dnes maximálně 27 stupňů. No a teď aktuálně Traplice, Bzenec, Veselí nad Moravou 22, Lanžot 23 stupňů Celsia.
16: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké páteční dopoledne i na cesty. Zdravíme řidiče a řidičky. Opatrně stále v Hodonině ve Vilzonově ulici. Neprojedete, jak už od nás víte, kvůli požáru domu. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. V Brně v Jihlavské ulici za křižovatkou s Heršpickou směrem na Bohunice se srazila dvě osobní auta a částečně blokují dopravu taky tady. Opatrně, šťastnou páteční cestu.

9 hodin a skoro 10 minut. Na jihu Coldplay, co nevidět Pokáč, a nebo třeba taky Green Day. Má zachraňovat životy, místo toho ale často posílá záchranáře na zbytečné výjezdy. A někdy stačí jen špatně odložený telefon nebo hodinky. Více k systému e-call v autech nebo SOS funkce v chytrých telefonech a hodinkách na rádiu už za pár minut.

0: Ariana Grande už za chvíličku na rádiových vystřídáš Shakirám, ale ještě předtím se podíváme na ty technologie, které mají zachraňovat životy. Někdy ale záchranáře naopak zbytečně zaměstnává. Systém eCall v autech nebo SOS funkce v chytrých telefonech a hodinkách totiž v 8 případech z 10, to je neuvěřitelné, spustí planý poplach. Stačí nechtěně zmáčknout tlačítko nebo dát telefon třeba při sjíždění řeky do sudu, kde se při nárazech tísňové volání aktivuje samo. Když se pak operátoři majiteli nedovolají zpátky, musí hasiči, policisté nebo záchranáři vyrazit a ověřit, zda opravdu někdo nepotřebuje pomoc. eCall přitom skutečně zachraňuje životy. Po nehodě dokážou automaticky poslat přesnou polohu auta, i když je řidič v bezvědomí. Záchranáři proto doporučují SOS funkci třeba nevypínat úplně, ale vidět, jak funguje, a při falešném poplachu zpětný hovor od záchranářů nezavěšovat a situaci nějakým způsobem vysvětlit. Tísňové linky navíc denně zatěžují také lidé, kteří si dělají legraci, jsou opilí nebo si chtějí jen popovídat. Takové volající už mohou operátoři blokovat a hrozí jim pokuta. Dokonce loni jich úřad rozdal na 190 za více než 1 milion 200 tisíc korun. Tísňová linka zkrátka není žádná zákaznická podpora ani telefonní kamarád. V tu samou chvíli se totiž může někdo jiný skutečně ocitnout v ohrožení života.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Offspring a Pretty Fly. Základečku Mara ztracený, tak se nezlob. A mimochodem, Mara ztracený, zpěvák a skladatel, dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Tak pokud míříte i vy, přejeme příjemný kulturní zážitek. Určitě to bude stát za to, protože koncerty Mary ztraceného jsou fantastické. No ale teď z úplně jiného soudku. Někdo vydělává na burze, jiný pronajímá byty a jedna žena v Kolumbii našla úplně jiný zdroj příjmů. Stačí dobře poslouchat, mít přehled a hlavně vědět, kdy mluvit a kdy taky naopak mlčet. Její neobvyklý biznis jí prý vydělal už pořádný balík. Za chvíli na rádiu jich řekneme, čím že se to živí.
1: Je vám vedro, potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
3: 1000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší

0: pivu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňagáždor, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Vele úspěšná zpěvačka Taylor Swift taky na rádiu. 9 hodin 42 minutky, jak už jsme říkali, někdo vydělává na burze, jiný zase pronajímá byty a jedna žena v Kolumbii našla úplně jiný zdroj příjmů. Drby jako podnikatelský plán v Kolumbii evidentně ano. 67letá Miriam si podle svých slov vydělává tím, že prodává sousedské novinky. Za jeden drb si priučtuje jen pár desítek korun, ale rozhodně nejde o žádné, jedna paní povídala. Ona si vede poznámky, zapisuje si jména, data, schovává si rozhovory a pořizuje dokonce i fotografie, aby měla na svoje informace i důkazy. A teď přichází ještě zajímavější část jejího ceníku. Někteří lidé totiž údajně neplatí za to, aby něco řekla, ale naopak, aby to neřekla, aby mlčela. Třeba když narazí na rodinné tajemství nebo nevěru. Miriam tvrdí, že jí tento netradiční biznis vydělal už na dva domy bez hypotéky. A já, že kde si troška bral inspiraci na tu kelišku. No, takže, jestli máte v ulici sousedku, která celý den hledí z okna, možná není zvědavá, možná je jenom v práci.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

drowning, pulling against the stream.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: závěru páteční 9. hodiny dopolední tady u nás na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy, Ever Loving, My Happy Ending. No vidíte to, ten šťastný konec má i tento pracovní týden. Teda hlavně pro ty, co mají o víkendu volno, samozřejmě tady u nás na Jihu. Myslíme i na ty, co musí do práce o víkendu, takže vám to rychle uteče. No a co si budeme hrát po 10. můžeme slíbit Miraj a letní pecku Malinovej sirup. Bude také Ray Dalton, Blood Running. A dáme i klasiku z 90. Pokaždý, když ji slyším, tak mám husí kůži. One of Us a Joan Osborne. Perfektně si budeme hrát, tak díky, že jste s rádiem Jih, čekají nás také další aktuální jihomoravské zprávy rádia Jih a představte si, že zlínský žhář z baru u nádraží u soudu normálně zapírá sám sebe. Rozhodně si na to počkejte už za pár okamžiků tady na Jihu. No a pokud si říkáte letos v létě, hele, už by to chtělo asi klimu táto, tak věřte tomu, že na Jihu si můžete od pondělí vyhrát.
1: Je vám vedro, potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
3: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva, tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Pátečním dopoledni vás ladí Rádio Jih, odbyla 10. dopolední.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Na Černý most v Hodoníně usadili dělníci nosníky a zlínský žhář z baru u soudu zapírá sám sebe. Přestavba takzvaného Černého mostu v Hodoníně vstoupila do další fáze. Dělníci tam během posledních dvou nocí pokládali nové ocelové nosníky, co si vyžádalo úplnou výluku na železnici. Auta přes most neprojedou už půl roku. Nové přemostění nahradí původní konstrukci, která si své pojmenování vysloužila kvůli sazím sparních lokomotiv. Celá stavba vyjde správu a údržbu silnicí Jihomoravského kraje na bezmála 80 milionů korun. Hotová by měla být letos v prosinci. Krajský soud ve Zlíně začal od samého počátku projednávat případ žhářského útoku v místním baru Barbar z ledna minulého roku. 30-letému Danielu Kratochvílovi hrozí za pokus o vraždu až 20-letý nebo výjimečný trest. Podle obžaloby hodil za bar hořící kanistr s benzínem a uvěznil v plamenech barmana, který si zachránil život tím, že probořil zeď skladu. Celý proces se musí opakovat kvůli obměně soudního senátu. Obžalovaný vinu odmítá s tím, že byl pod vlivem drog a na kamerách z benzinky sám sebe nepoznává.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Tak a pojďme na počasí. V průběhu dne bude oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. A na teploměrech dnes odpoledne uvidíme v Jihomoravském kraji 30, ve Zlínském pak 27. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Z hluku nám hlásíte 22 stupňů, o stupeň víc pak z Kyjova a ještě o 1 stupeň víc, to znamená 24 ze Sudoměřic a z Lanžhota. Tak vás tam všude z rádia Jih zdravíme.
4: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jinak z dopravy v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nové dopravní komplikace a to je dobrá zpráva. A tak vám za volanty do práce i domů nebo třeba i na koupaliště nebo kamkoliv jinam posíláme jednu speciální letní hitovku. Popravdě on to není žádný velký vál, ale je to nový, připomíná to neskutečně moc 90. a má to bezvadnou energii. Alice DJs Forever Tonight, bum bum bum, tady u nás na jihu.

0: vlnách Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy jsme se vrátili do roku 2000 o 26 let nazpět. Robbie Williams a Rock DJ. No, představte si, že chcete v baru po dlouhé směně konečně zhasnout a jít domů. Jenže jeden z hostů měl o konci večera jaksi úplně jiné představy. Co se stalo během jedné noční směny v brněnské kulečníkové herně, to vám prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár okamžiků. A rozhodně si na to počkejte, protože hlavně vy, co pracujete v pohostinství nebo v barech, tak to asi znáte. Hold, když se host trošičku upije, neví, kdy přestat a hlavně kdy odejít, bývá to docela v úvozovkách veselé.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádiu Jich, Rádiu Žimoravy jsme si hráli Terezu Maškovou společně s Markem Lamborou a jejich náš příběh. No, představte si klasický závěr noční směny v baru. Stoly jsou uklizené, tržba spočítaná, zhasínají světla a vy už se prostě vidíte doma v posteli. Přesně tenhle moment zažívala obsluha kulečníkové herny v centru Brna. Jenže jeden z hostů měl o konci večera úplně jiné představy. 22-letému mladíkovi se totiž nechtělo odejít ani po zavíračce a místo cesty domů předvedl docela šokující výstup. Začal před personálem úmyslně hajlovat a když mu šokovaná obsluha řekla, že ho prostě dál neobslouží, ať jde domů, spustil smršť z prostých nadávek. Situace vygradovala v momentě, kdy agresivní host neudržel emoce a udeřil jednoho z pracovníků kulečníkové herny přímo do obličeje. Namísto musela tedy vyrazit hlídka městských strážníků, která útočníka spacifikovala. Celý incident navíc zachytili podnikové kamery, takže se mladík ze svého chování jen tak nevymluví. Úředníci i policisté teď řeší, zda jeho noční vyvádění neskončí obviněním z trestného činu. Pro obsluhu tak běžná směna skončila nechtěním, ale za to poctivým adrenalinovým zážitkem. Ponaučení pro dnešní noc je jasné. Jakmile se zavírá, je lepší si jakékoliv koutky sebou v klidu odnést domů.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No, ty brďo, klobouk dolů před vámi všemi, co pracujete právě v barech nebo v pohostinství nebo i v hernách. Tu zkušenost s hernama mám a chce to pevné nervy, o tom žádná. Tak pokud jste zrovna v práci nebo se tam chystáte, tak vám to rychle utíká. No a z muziky, z další hitu pro dobrou náladu tady na jihu, hrajeme Joan Osborne a One of Us. Hezké páteční dopolko.

0: frekvencích rádia, jejich rádia Žumoravy jsme si hráli Miraj a letní pecku Malinový syrup, za chvíli už Naked, Jennifer Lopez nebo také Peter Beach Project. No a společně se za chvilku podíváme i za výsledky měření, co se týká sinic a kvality vody na přírodních koupalištích tady u nás v Jihomoravském a Zlínském kraji.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Burešovou a kapelu IVM z Podivína.
1: Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih.
0: Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na sms-ticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky.

0: Rádiu Jich, Peter Bič, Project Hey Now, a pojďme se podívat vzhledem k tomu, že nás čekají další krásné dny, na to, jak jsou na tom přírodní koupaliště v Jihomoravském a Zlínském kraji. V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou stále synice. Aktuálně tam platí stupeň číslo 3. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je pak voda v pořádku, třeba i na Lučině anebo na Prýglu, respektive na Brněnské přehradě. No a Zlínský kraj, tak tam jsem se koukal na krajskou hygienickou stanici Štěrkáš, Otrokovice, Pahrbek, Napajeda i vodní nádrž Luhačovice jsou v pohodě a koupaliště Albatros alespoň z poloviny července z posledního změření také. Tak pokud máte rádi ono přírodní koupání, než být někde s hodně lidma namačkaný na koupalištích, tak rozhodně je to bez problému. Na Nových Mlýnech se doporučuje alespoň osprchovat po koupání.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A z další hitů si budeme hrát kapelu Krištof a co bude pak. Tak hezké páteční dopoledne s Rádiem Jih.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: závěru 10. hodiny dopolední v pátek 7. srpna tady u nás na rádu jich naprosto pohodová záležitost. Olivia Dean, Man I Need. No a pamatujete z 90. na dva bratry ve čtvrtém poschodí a jejich hitovku Dreams? Tak tu si zahrajeme hned v úvodu 11. hodiny. Představíme vám také slovenského umělce Marka Dana a jeho novinku Country Girl. Mark Dan se dostal do playlistu rádí snad na všech kontinentech, samozřejmě výjima Antarktidy, ale slovenská a česká rádia si ho prostě zatím nevšimla. Za nás na jihu je to obrovská škoda, protože jeho tvorba zní doslova světově. A z českých hitů si pustíme Perpetuum mobile od Evy Farné. Ta pro změnu boduje už mnoho měsíců na všech českých streamingových platformách, jako je Spotify. Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy, rádia jich a v nich info, mimo jiné o tom, že pod brněnskými Vinohrady začaly odstřely pro tunel velkého městského okruhu. Podrobnosti už za malou chvíli. A nezapomínejte, v pondělí ráno startuje na jihu nová soutěž o klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympia Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Shipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
6: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už tam budem? Nech toho.
10: Každý už tam bude.
9: Přestaň.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson.
10: Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Posloucháte Rádio Jicho, odbyla 11. hodina.
14: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
15: Pod brněnskými vinohrady začaly odstřely pro tunel a žloutenka na jihu Moravy ustupuje. Podzemí brněnských vinohrad začaly první odstřely pro ražbu průzkumné štoly budoucího tunelu velkého městského okruhu. Dělníci zatím provádějí trhací práce v boční rozrážce nedaleko domova pro seniory ve Věstonické ulici. Hlavní a nejvýraznější část výbuchu v samotné průzkumné štole však odstartuje až ve čtvrtém srpnovém týdnu. Nový podzemní tunel pod vinohrady naváže na úsek Rokytova a propojí další část velkého brněnského okruhu. V Jihomoravském kraji výrazně klesl počet nových případů žloutenky. V červenci hygienici zaznamenali 29 nakažených, což je nejnižší měsíční číslo od začátku letošního roku. Podle krajské hygienické stanice stojí za poklesem intenzivní protiepidemická opatření a očkování. Těsně před prázdninami bylo naočkováno přes 1500 dětí a včasnou vakcinaci dostala i většina z více než 2700 lidí v rizikovém kontaktu s nemocnými. Nejvíce případů v kraji nadále eviduje Brno.
14: Rádio Jih. Počasí.
0: V průběhu dne bude oblačnosti ubývat na polojasno až jasno a na teploměrech dnes odpoledne uvidíme v Jihomoravském kraji 30, ve Zlínském pak 27. Jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Z Hodonína nám hlásíte 24 stupňů, z Těmic a z Brumovic o stupeň méně a 22 pak z Rajhradu. Tak vás tam všude z Rádia Jih moc a moc zdravíme.
16: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikaci v tuto chvíli máme hlášenu na cestě od Hluku na Uherský Ostroh na křižovatce na Ostrožskou Lhotu. Zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Tak pokud jste za volantem, tak šťastnou cestu a opatrně.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A teď už zpátky do devadesátek.

Mark Dan vlastním jménem Marek Danko ze Slovenska a jeho Country Girl na vlnách Rádia Jižní Moravy. Jojo, věrnost a pes k sobě rozhodně patří, ale příběh ze Střelic vás opravdu chytne za srdce. Stará fenka Sára tam celonočním štěkotem přivolala pomoc pro svou 91letou paničku, která zůstala uvíznutá ve vaně. Jak psí hrdinka oplatila své majitelce druhou šanci na život, to vám prozradíme už za malou chvíli. A je to moc krásný příběh.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: A teď už si zase pojďme hrát pěkně z vesela. Bob Sinclair, Love Generation, bude také Marshmallow společně s Jonas Brothers. No a ať už jste v práci, doma nebo na cestách, mějte úžasné páteční dopoledne ve společnosti Rádia Jih.

everyone.

0: hodně do pohody si tady u nás na rádiu hrajeme Marshmallow a Jonas Brothers jsme si hráli. Říká se, že dobro se vrací a ve Střelicích se to potvrdilo do poslední tečky. Jedna 90letá paní tam před lety zachránila fenku Sáru, kterou někdo vyhodil z auta i se štěňaty. Když Sára před 4 lety ochrnula na zadní nohy, majitelka odmítla utracení a pečovala o ní, dokud se fenka po pár týdnech znovu nepostavila na všechny 4 tlapky. Úžasné. Ve středu ráno se ale v krizové situaci ocitla samotná seniorka. Upadla ve vaně, kde strávila celou noc a nemohla sama vstát. No, stává se už u těch starších lidí. Věrná Sára od předchozího večera ale téměř bez přestání štěkala, čímž a zalarmovala sousedku, která zavolala policisty. Ti se spojili se synem majitelky a podle jeho pokynu se dostali do domu. Seniorku našli dezorientovanou, ale při vědomí a záchranáři ji převezli do nemocnice. O psí hrdinku se následně postaral syn majitelky. Sára tak svou vytrvalostí oplatila paničce lásku a zachránila jí život. Úžasný příběh, co myslíte?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak si pojďme zase dál hrát. Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady u nás na Jihu. Tak hezké páteční dopoledne.

0: stále velká romantika na vlnách rádia jejich Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich Shallow. Už za malou chvíli se společně vydáme do Zlína, kde začala hodinu nazpět mizet část významné historie města. Do torza vyhořelé budovy číslo 34 se pustil 100-tunový demoliční bagr. Podrobnosti nabídneme hned po další trojce hitů pro dobrou náladu. Bude ATB, Andrea Bocelli s Davidem Guettou a také Beyoncé. Tak hezké páteční dopoledne s jihem.
1: Je vám vedro, potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
2: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
1: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
7: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: rádiu jich Beyoncé Single Ladies, no a po vlnách právě teď míříme tam, kde nás posloucháte na frekvenci 98 FM, tedy do Zlína. Zhruba před hodinou se tam totiž 100-tunový bagr zakousl do budovy 34 v baťovském areálu. Začala tedy demolice vyhořelého torza. Na rameni bagru je připevněná hadice s vodním rozprašovačem, která místo demolice průběžně skrápí. Další proudy vody míří na trosky ze země, aby se při bourání co nejméně prášilo. Demolici zpozdálí sledují i lidé. Začátek celé akce si nenechala ujít asi 50 z nich. Bourání by mělo být dokončeno do 25 dnů a výsledkem bude 140 tisíc tun suti. Slyšíte správně, 140 tisíc tun suti, nepředstavitelná hromada. Ta musí pak z místa zmizet do poloviny prosince. Požár, kvůli kterému se teď bývalý centrální sklad obuvy Vasky i oblečení značky Alpin pro bourá, vypukl 9. července a velká část budovy se ještě týden zřítila. Hasiči oheň hasili celkem 2 týdny a příčina požáru zatím není jasná a vyšetřuje se a dlouho ještě bude. Tak držíme palce, ať jde při demolici všechno tak, jak má, aby to proběhlo hladce a v pohodě a hlavně opatrně.
1: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Žimoravy, blíží se nám neúprosně páteční pravé poledne, no a co si budeme hrát po 12. Morandi Angels. Bude také Benson Boone, Beautiful Things. A z českých hitů nabídneme Činasky a dáme si pohárek vína. Připraveny jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že na koupališti ve Znojmě se popralo 30 lidí. Ty brďo.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
7: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
8: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
9: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
11: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
12: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: začátku víkendu zbývá už jenom malý kousek, odbyla 12. hodina, vy posloucháte Rádio Jih.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Na koupališti ve Znojmě se popralo 30 lidí a dálnice D49 z Frištáku do Hulína má definitivně zelenou. Na městské plovárně Louka ve Znojmě řešila policie i městští strážníci hromadnou rvačku. Do té se zapojilo až 30 lidí. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a policie událost prověřuje jako výtržnictví. V reakci na volání veřejnosti po trestech starosta Znojma František Koudela vysvětlil, že okamžitý plošný zákaz vstupu není právně jednoduchý. Radnice ale přistoupila k okamžitým opatřením. Na plovárně přibudou 4 nové kamery. V odpoledních hodinách bude na místo stabilně dohlížet strážník s asistenty prevence a lidé, kteří poruší návštěvní řád, dostanou zákaz vstupu do konce sezóny. Nejvyšší správní soud stvrdil povolení pro dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem a zamítl žalobu ekologického spolku Egeria. Soud zrušil předchozí verdikt krajského soudu v Olomouci a potvrdil, že stavební úřad postupoval správně, když vyloučil odkladný účinek odvolání. Díky tomu mohlo být schváleno i posledních 11 doprovodných objektů, jako jsou protihlukové stěny či sjezdy na křižovatkách. Zprovoznění dálnice podle soudců ulevilo obyvatelům okolních obcí od tranzitního hluku a emisí.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Na obloze jižní a jihovýchodní Moravy zbytky oblačnosti postupně zmizí a odpoledne už bude polojasné až jasné. Na teploměrech dnes odpoledne uvidíme v Jihomoravském kraji 30, ve Zlínském pak 27. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Z Břeclavy, z Mutěnic, Lednice a také z Buchlovic nám hlásíte 25 stupňů.
17: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Břeclavska a také z Brněnska. Na Břeclavsku na příjezdu od Bořetic, od Velkých Pavlovic, respektive do Bořetic, od Velkých Pavlovic se srazila dvě osobní auta. Počítejte zde s drobným zdržením a omezením. V Brně v Botanické ulici na křižovatce s Kolářskou se střetlo osobní auto s motorkářem. I zde počítejte s omezením. Pokud jste za volanty, tak šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 12. hodina odbyla, je tu pátek, pokud usedáte k obědu, tak dobrou chuť z jihu vám naservírujeme to nejlepší hudební menu. Teď startujeme z Morandy a hitovku Angels, tak ať už jste v práci, na obědě, doma, anebo právě na cestách, tak mějte hezké páteční už odpoledne.

0: zákaz.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. A klaďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa.

0: volné. Máš řidičák C plus E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
1: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.

Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu Vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále páteční 12. hodiny jsme si na jihu hráli kabáty. Kdo ví, jestli po prvé hodině odpolední už si zahrajeme Tomáše Klusa hitovku dokola. Mimochodem, Tomáš Klus vystoupí už zítra večer na Svatova v Zineckých slavnostech tady v Hodoníně na Masarykovo náměstí. Vstup je zdarma, tak máte-li rádi Klusajdu, tak hurá na námko v Hodoníně. Poprvé hodně odpolední budou také One Republic. A z novinkových hitů si zahrajeme Olivii Rodrigo. Městskou policii v Hodoníně má vést Ivo Stahala. Podrobnosti už za pár okamžiků v Jomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
5: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva, tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás!
6: Hezké odpoledne s rádiem jich odbyla 13. hodina.
7: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
8: Městskou policii v Hodoníně má vést Ivo Stahala a nákupy v Brně začnou doručovat roboti. Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém. V severních částech Brna by mohli už na podzim začít doručovat nákupy autonomní roboti. Samosprávu Medlánek oslovili zástupci technologické společnosti Starship Technologies, která plánuje spustit pilotní provoz ve spolupráci s obchodním řetězcem Billa. Samořídící vozítka by měla rozvážet menší nákupy po chodnících v Medlánkách, Řečkovicích, Žabovřeskách a Králově Poli. Samotný řetězec Billa přípravu konkrétního projektu z bezpečnostních a strategických důvodů zatím oficiálně nepotvrdil.
7: Počasí.
6: Páteční odpoledne zůstane na jihu a jihovýchodě Moravy polojasné až jasné s teplotami v Jihomoravském kraji do 30, ve Zlínském pak do 27. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Kyjov, Žarošice, Mikulov 26 stupňů, z Babic nám hlásíte o 2 stupně méně.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Brna, také ze Zlínska, v Brně, v Žarošické ulici, u křižovatky s Mikulovskou směrem do Husovice srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a projíždějte zde opatrně. Na Zlínsku v Napajedlích, v Bartošově ulici došlo k požáru garáže, na místě jsou hasiči a komunikace je zcela neprůjezdná. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: A prvou hodinu odpolední nám tady u nás na Rádio Jih zahajují One Republic s hitovkou z filmu Top Gun 2.

nich jsme si hráli Shakiru. V hodonínské ubytovně u vlakového nádraží bylo dnes ráno rušno. Požár v jednom z pokojů si vyžádal evakuaci více než 20 lidí i několika zvířat a trojice osob skončila v nemocnici. Podrobnosti o zásahu hasičů i škodách vám prozradíme tady u nás na jihu už za malou chvíli.

0: Krátce po čtvrt na dvě v pátek odpoledne 7. srpna tady u nás na rádiu. Tomáš Hus, který živě vystoupí zítra večer na svatovavřineckých slavnostech tady na Masarykově náměstí v Hodoníně a vstup je zdarma. Mimochodem dneska večer třeba Xindl X. No a rušné páteční ráno mají za sebou hasiči v Hodoníně, kde krátce před 8. hodinou hořelo v ubytovně u vlakového nádraží. Oheň splál v jednom z pokojů a i když ho hasiči zvládli zlikvidovat přibližně za půl hodiny, z budovy museli evakuovat 20 lidí a několik zvířat. Záchranáři pro jistotu na místo vyslali i velkokapacitní sanitku. Tři lidé se nadýchali nebezpečných splodin a po ošetření skončili v hodonické nemocnici. Předběžná škoda byla vyčíslena na 400 tisíc korun, rychlý zásah ale uchránil majetek za 5 milionů. Přesnou příčinu vzniku ohně teď zjišťuje vyšetřovatel. Nejde přitom o jediný incident, protože v této budově řeší hasičský záchranný sbor problémy opakovaně. Například v roce 2023 tam hořelo pravděpodobně kvůli nedopalku cigarety a v nemocnici tehdy skončily dvě ženy. Každopádně důležité je, že se nikomu nic vážného nestalo a že máme tak skvělé hasiče. Tak děkujeme moc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Lucie s hitovkou Šrouby do hlavy a zdravíme Jacoba z Family Marketu, protože prodává zmrzliny a spousta dalších dobrot, tak ať mu to jde hezky od ruky. A jelikož jezdí takovou s tou pojízdnou prodejnou Family Market, tak hlavně šťastné kilometry. A za pár okamžiků se už společně vypravíme do Lama centra na Hádech v Brně, protože tam se loučí s dvěmi rázními zvířety. S jakými to prozradíme za pár okamžiků. A jedno z nich umí dokonale flusat.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěvně vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač Eta Sonar Aqua Plus s prodlouženou

0: za akční cenu.
1: A to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: rádu jich, rádu Žmoravě, Ed Sheeran, Shivers, no a brněnské Lama Centrum v těchto dnech bohužel přišlo o dvě dlouholeté obyvatelky. Lama Laura byla poslední z trojice takzvaných zakladatelek Lamového C-centra na Hádech a prožila tam celých krásných 15 let. Ovečka Lily pak po 13 letech nezvládla zimu, no a momentální extrémní vedra pak špatně snáší také veterán Čert, o kterého ošetřovatelé ustavičně pečují. Tak je nám to líto, na do Lama centra na Hádech v Brně zdravíme moc a moc. Známí tam byli a byli z toho úžasně nadšení, hlavně z Lam, které prostě dokonale flusají, to se musí nechat. Tak to zmákněte. A pokud hledáte tip na skvělý výlet, tak právě Lama centrum na brněnských Hádech je skutečně balzám na duši. No a po 14. už Vlastě Macík tady na jihu.
1: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Šipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezký, že posloucháte Rádio Již, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 14. hodina. Nezapomínejte na to, že za nějakých 20 minut budeme blahopřát dnešním oslavencům, tak pokud nějakého takového máte v blízkosti, tak určitě pošlete pouze jeho jméno, příjmení a odkud je na 606 703 889. Tohle to je muzika, kterou si zahrajeme po 14. hodině. Bude zpěvačka Eva Farná, Miraj a jejich Vzpomeneš si. Bude taky Kygo, Save My Love. A dáme si Koronu, Rhythm of the Night. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné páteční odpoledne. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Markétou Výškovou a v nich mimo jiné informace také o tom, že žloutenka na jihu Moravy ustupuje, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
2: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
1: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
9: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
11: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
12: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
14: Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dětská hezké páteční odpoledne, pardon, necelá minuta, bude 14 hodin.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: Pod brněnskými vinohrady začaly odstřely pro tunel a žloutenka na jihu Moravy ustupuje. Podzemí brněnských vinohrad začaly první odstřely pro ražbu průzkumné štoly budoucího tunelu Velkého městského okruhu. Dělníci zatím provádějí trhací práce v boční rozrážce nedaleko domova pro seniory ve Věstonické ulici. Hlavní a nejvýraznější část výbuchu v samotné průzkumné štole však odstartuje až ve čtvrtém srpnovém týdnu. Nový podzemní tunel pod vinohrady naváže na úsek Rokitova a propojí další část Velkého brněnského okruhu. V Jihomoravském kraji výrazně klesl počet nových případů žloutenky. V červenci hygienici zaznamenali 29 nakažených, což je nejnižší měsíční číslo od začátku letošního roku. Podle krajské hygienické stanice stojí za poklesem intenzivní protiepidemická opatření a očkování. Těsně před prázdninami bylo naočkováno přes 1500 dětí a včasnou vakcinaci dostala i většina z více než 2700 lidí v rizikovém kontaktu s nemocnými. Nejvíce případů v kraji nadále eviduje Brno.
16: Rádio Jih, počasí.
0: V Násedlovicích měříte aktuálně 27 stupňů Celsia, ve Zlíně, v Napajedlích a v Kletnici potom 26 stupňů. Zítra ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinou odpoledne polojasno a nejvyšší sobotní teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 25 až 26.
18: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vistacar Hodonín.
16: Rádio Jih, doprava.
0: Pojďme se podívat na silnice na Břeclavsku. Na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku více než 6 kilometrů. Počítejte se zdržením. A v Brně, Horních Heršpicích, v Sokolově ulici havaroval motorkář. U krajnice stojí záchranná služba, místo je průjezdné s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia přejeme šťastnou cestu, ať dojedete tam, kam potřebujete.

0: také 9 minut po 14. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohleto je Kygo, jeho Save My Love. Za chvíli Black Eyed Peas, nebo taky Magic, jejich Root. No a co nás čeká ve vysílání dál? Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vás na Rádiu Jih dáme, vám dáme moudro pro každý den. Nebude chybět forek zpětý s dnešním dnem, ale hlavně budeme jmenovat dnešní oslavence, takže také dnes pošlete pouze jejich jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí na číslo 606 703 889 bez jakékoliv omáčky, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí na číslo 606 703 889 a my ho přihodíme do našeho seznamu.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelelele.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Štefánia, dnes máš svátek právě ty, tak ti z rádia chceme všechno nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 7. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Ester Hlošková z Vracová, Martin Mušinský z Otrokovic, Petra Pařízková ze Šumic, David Plšek a Drahoš Kvasnička ze Zlína.

0: dnes 7.8. den majáků, den profesionálních řečníků a protože je první pátek srpnu, slavíme také den piva. 7. srpna se narodil mimo jiné Robert Mueller, bývalý ředitel FBI. Práce v čele takové instituce vyžaduje obrovskou chladnokrevnost, integritu a schopnost nenechat se vyvést z míry tlakem okolí. Tady je jeho citát, který se skvěle hodí do jakéhokoliv pracovního i osobního dne. Tak dobře poslouchejte. Lidé si nemusí pamatovat, co jste řekli nebo co jste udělali, ale vždycky si budou pamatovat to, jak se vedle vás cítili. Všichni občas totiž řešíme spoustu detailů, zmatků a úkolů, ale nejen v rádiu, i v běžném styku s lidmi rozhoduje atmosféra, kterou vytvoříte. Slova se vypaří, ale pocit zůstává. No a když máme den majáků, dáme si vtip na toto téma. Na moři, Kanaďané, prosím, odkloňte váš kurz o 15 stupňů směrem na jih, abyste se vyhnuli kolizi. Američané, doporučuji, abyste vy odklonili váš kurz o 15 stupňů na sever, abyste předešli kolizi. Kanaďané, zamítnuto, vy musíte odklonit kurz o 15 stupňů na jih, abyste předešli kolizi. Američané, tady je kapitán americké námořní lodi, znovu opakuji, odkloňte váš kurz. Kanaďané, zamítnuto, opakuji, vy musíte odklonit kurz. Američané, tady je letadlová loď USS Lincoln, Atlantická námořní flotila Spojených států. Jsme doprovázeni třemi torpédoborci, třemi křižníky s plnou leteckou podporou. Trvám na tom, abyste vy změnili kurz o 15 stupňů severně. Opakuji, 15 stupňů na sever. My jsme maják.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 30 minut, tedy půl třetí. A co nás čeká dál? Vypadá to, že vysoké teploty v posledních dnech některým lidem vážně nedělají dobře. Jeden zloděj totiž po loupeži šperků za 140 tisíc zvolil opravdu netradiční útěk a pro policii tím pádem nebyl žádný problém jej chytit. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih do 10 minut, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
6: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
7: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od

0: půl osmé užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
1: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Rádio Jižní Moravy, Jennifer Lopez, Janie from the Black. A pozor, ano, vypadá to tak, že vysoké teploty některým lidem vážně nedělají dobře. Poslechněte si příběh lupiče, který si pro útěk z Prahy vybral linkový autobus do Brna. Ve zletnictví v Praze 8 si nechal ukázat zlaté přívěsky a řetízky za téměř 140 tisíc korun. Když jeho údajná platba neprošla, obsluze pohrozil násilím, šperky sebral a utekl. Policisté ale zjistili, že nastoupil do autobusu směr Brno a dali vědět tamním kolegům. Ti si na něj počkali přímo na autobusovém nádraží a několik hodin po činu ho zadrželi i se všemi ukradenými šperky. Recidivista skončil ve vazbě a hrozí mu až 10 let vězení. No, ne nadarmo se říká hlavně chladnou hlavu, že jo?
1: Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina. Co si zahrajeme po 15. budou Hex v piatok podvečer. Dáme taky Cure, Friday I'm in Love. A bude David Guetta, Kid Cudi, Memories. Já jsem Vlastě Mancík, Markéta Výšková má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že dálnice D49 z Pršáku do Hulína má definitivně zelenou, poslední žaloba byla zamítnuta. Počkejte se na podrobnosti.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. A klačte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
6: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
5: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
7: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
8: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké páteční odpoledne, necelé 3 minuty, bude 15 hodin.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Na koupališti ve Znojmě se popralo 30 lidí a dálnice D49 z Frištáku do Hulína má definitivně zelenou. Na městské plovárně Louka ve Znojmě řešila policie i městští strážníci hromadnou rvačku. Do té se zapojilo až 30 lidí. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a policie událost prověřuje jako výtržnictví. V reakci na volání veřejnosti po trestech starosta Znojma František Koudela vysvětlil, že okamžitý plošný zákaz vstupu není právně jednoduchý. Radnice ale přistoupila k okamžitým opatřením. Na plovárně přibudou 4 nové kamery. V odpoledních hodinách bude na místo stabilně dohlížet strážník s asistenty prevence a lidé, kteří poruší návštěvní řád, dostanou zákaz vstupu do konce sezóny. Nejvyšší správní soud stvrdil povolení pro dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem a zamítl žalobu ekologického spolku Egeria. Soud zrušil předchozí verdikt krajského soudu v Olomouci a potvrdil, že stavební úřad postupoval správně, když vyloučil odkladný účinek odvolání. Díky tomu mohlo být schváleno i posledních 11 doprovodných objektů, jako jsou protihlukové stěny či sjezdy na křižovatkách. Zprovoznění dálnice podle soudců ulevilo obyvatelům okolních obcí od transitního hluku a emisí.
12: Rádio Jih, počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty, jak to aktuálně vypadá na jihu a jihovýchodě Moravy. V Žádovicích a v Hruškách aktuálně měříte 28 stupňů Celsia, v Brně a v Ostrožské Nové Vsi máte potom 27. V sobotu ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinou odpoledne polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30, ve Zlínském kraji 25 až 26 stupňů Celsia.
13: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme na silnice. Připomínám, že na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku více než 6 kilometrů. Počítejte se zdržením. A na trase Uherský Brod, Uherské Hradiště u Kunovic se srazila dvě osobní auta. Provoz je částečně omezený. Zdržení je tady nárazové. Ať už jdete kamkoliv, přesně ve 3 hodiny vám přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Je to tak, máme přesně 15 hodin, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a děkujeme vám za to, tak vám posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude Regret a teďka už posloucháte Davida Guettu a Kida Cudiho Memories.

tady do Brna a okolí. Brněnští lékaři totiž varují před popáleninami z rozpáleného asfaltu, betonu, nadle nebo dlažby. Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovala už 5 pacientů s vážně poraněnými chodidly, mezi nimi i roční dítě. Povrchy se během tropických dnů mohou rozpálit na 60 až 70 stupňů a hluboká popálenina může vzniknout během několika sekund. Největší riziko hrozí malým dětem, diabetikům a lidem se zhoršenou citlivostí nebo prokrvením nohou. V těžkých případech léčba vyžaduje operaci, transplantaci kůže a výjimečně může skončit i amputací nohy. Tak myslete na to.

0: Přeřiďme si hodinky, 15 hodin, 13 minut, Edward Maja, taky Vika Žigulína, Stereo Love, za chvíli další hity pro dobrou náladu, mezi nimi třeba Cure, Friday I'm in Love a pozor, před námi Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem a dnes na téma ošetřování vinic a v tomto počasí, které nás posledních dnech provází.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Je horko přes den i v noci a vinice jsou ve stavu před kolapsem. Zejména mladá výsadba, pokud nebyla zalévána, prostě hyne. Listy jsou svěšené a chybí plnost. V sobotu nás přešel několikaminutový déšť, ale nestačil půdu svlažit, jen zvýšil riziko plísňových chorob. Včera na večer foukal z vinic mírný vlahý větří, ve kterém bylo cítit silně spory plísně, takže doporučuji preventivní ošetření. Do postřiku přidejte rozhodně i výživu, například kalcifit, který zabrání stenčení slupky a následně praskání bobulí. Pokud se tak už stalo, ošetřete prasklé bobule přípravkem Vitisan. V této souvislosti bych doporučil, pokud půjdete ošetřit vinice, použijte rovnou i něco proti obalečům. Blíží se vinobraní, hrozny začnou sládnout, miniaturní vpichy do bobulí obalečem okamžitě přilákají vosy a zkáza je hotová. Takto poškozené hrozny pak do vína dostávají těkavky, oxidační tóny a svíravost. Na obaleče doporučuji Spintor, Sanium Ultra, Mospilan či Lepixon. Aplikujte večer, nebo pokud to půjde, v noci nebo po tmě, kdy motýlci obaleče vylezají mezi révu. Tak to si pohlídejte. Doporučoval bych také příliš neodlistovat prostor okolo hroznů. Jednak listy alespoň částečně chrání hrozen před silným sluncem a jednak v případě bouří s kroupami, které v tomto počasí hrozí, zachytí alespoň část přívalu krup. V zemích s podobným počasím, jako je nyní u nás, opouštějí odlistování úplně. Rád bych také připomenul, že u nás ve Vinařském domě nyní probíhá velká výprodejní akce na parafínové sudy. Tyto lehké a velmi kvalitní nádoby na víno nabízíme do vyprodajních zásob s 50% slevou. Stejně jako různé typy lahví, které jsou nové, ale dlouho s kladem a jsou lehce zaprášené. Cena takové lahve je 4,80 Kč a to stojí za návštěvu. Jedná se o běžné druhy lahví na víno, takže žádné velké experimenty. V srpnu také začal další maraton hodnocení a výstav vín. Měl jsem tu čest se minulý týden jako předseda komise zúčastnit dnes už legendární soutěže pořádané cechem kyjovských vinařů. Hodnotilo se 359 vzorků, většinou velmi kvalitních pinotů a chardonnay. Vzorky se sešly z celého světa a tuto sobotu 8. srpna v době od 14 do 22 hodin v krásném prostředí malého amfiteátru před gymnáziem v Kyjově se vám všechna vína představí. Jde o jubilejní 20. ročník galerie Ruanský vín a parta skvělých organizátorů této mimořádné výstavy určitě vše perfektně připraví. Ostatně jako vždy. Milovníci vína, přijďte si vychutnat pinoty v sobotu do Kyjova. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
1: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

맞은 별 내운 좁은 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 미시련도 빌고

0: rád jeho Be Mine, za chvíli Lady Gaga, Bad Romance, Archeo Skansen Modrá o víkendu 8. a 9. srpna ožije dobou Velké Moravy. Po frekvencích rádia jich proto míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Historický festival Velikrad 2026 nabídne dobové ležení, ukázky řemesel i výcvik velkomoravských bojovníků. Hlavním lákadlem budou rekonstrukce bitev o Hradiště, do kterých se zapojí desítky historických nadšenců ve věrných replikách zbroje a s dobovými zbraněmi. Program myslí také na děti, které si vyzkoušejí roli malých bojovníků a čekají je divadelní představení i další aktivity. Návštěvníci tak poznají život v 9. století nejen z vyprávění, ale doslova z bezprostřední blízkosti. Tak nezapomeňte navštívit 8. a 9. srpna, to znamená o tomto víkendu, Archeo Skansen Modrá. My vás tam samozřejmě zdravíme a po frekvenci 969 FM posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dáme si taky doktora Albana, jeho It's My Life. Já jsem Vlasta Macík, za chvíli na vás čekají další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Aneška Veselá, a v nich mimo jiné informace také o tom, že nákupy v Brně začnou doručovat roboti. Počkejte si na podrobnosti.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
0: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
4: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkakemp.cz. Mrkni na to.
7: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 16 hodin.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Městskou policii v Hodoníně má vést Ivo Stahala a nákupy v Brně začnou doručovat roboti. Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém. V severních částech Brna by mohly už na podzim začít doručovat nákupy autonomní roboti. Samosprávu Medlánek oslovili zástupci technologické společnosti Starship Technologies, která plánuje spustit pilotní provoz ve spolupráci s obchodním řetězcem Billa. Samořídící vozítka by měla rozvážet menší nákupy po chodnících v Medlánkách, Řečkovicích, Žabovřeskách a Králově Poli. Samotný řetězec Billa přípravu konkrétního projektu z bezpečnostních a strategických důvodů zatím oficiálně nepotvrdil.
8: Počasí.
7: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 29 stupňů Celsia aktuálně měříte v Ladné, 28 máte potom na venkovním teploměru ve Veselí nad Moravou, ve Tvarožné Lhotě a ve Vlčnově. Zítra ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinou odpoledne polojasno. Nejvyšší sobotní teploty na jižní Moravě 27 až 30, ve Zlínském kraji 25 až 26 stupňů Celsia.
10: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih, doprava.
7: Míříme na silnice na výjezdu z Brna před Popůvkami směrem na Rosice. Probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Počítejte se zdržením v koloně. Na dálnici D1 na 196. kilometru na nájezdu z dálnice D2 směrem z Brna na Vyškov se srazilo osobní auto s nákladňákem a provoz je částečně omezený. Počítejte se zdržením v koloně. A na výjezdu z Luhačovice směrem na Uherský Brod se střetlo osobní auto s motorkářem. Projedete Kyvadlově, počítejte taktéž se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu i minutu po 16.

0: Drake, Bruno Mars, Just The Way You Are. 16 hodin, 8 minut přesně. Co nás čeká ve vysílání rádia dál? Tropické noci na Slovácku mají v těchto dnech ještě jednu nepříjemnou přísadu. Jakou, to odhalíme na rádiu jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak držte vlnu a my vám mezi tím posíláme Dermota Kennedyho a Kristýnu a jejího Rehronie.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: krajšie stromy sú na hore hroní. 16 hodín 15 minút, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM. Vedro a zápach z hnojných polí komplikují v těchto dnech život lidem na Slovácku. Stížnosti přicházejí například z Kunovic a dalších částí Hradiska, kde je problém nejvýraznější večer a v noci. Podle kunovické radnice jde o nešťastnou kombinaci vysokých teplot a termínu, kdy zemědělci vyvážejí kejdu, tedy tekuté statkové hnojivo. Agrokomplex Kunovice se obyvatelům omluvil s tím, že práce musí stihnout v daných agrotechnických termínech a závisí také na dostupnosti externích služeb. Podle vyhlášky musí zemědělci tekutá statková hnojiva zapravit do půdy nejpozději do 24 hodin, u tuhých mají 48 hodin. Samotný zápach ale může být v okolí cítit ještě několik dnů. Zažil jsem to taky, představte si, že ve vlaku nefunguje klimatizace, tak si otevřete okno a v tom kupé vletí tato vůně. No, vysvětlujte potom průvodčímu, že to není od vás, když v kupé sedíte sami, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak vám všem, kteří to musíte takhle vydržet, samozřejmě něco jiného je to v tom vlaku, že jo? Že to přejedete a zase je klídeček. Tak vám pošleme další tři hity pro dobrou náladu, abyste si odpočali nebo si přeli zatím někam, kde to tak nevoní. Takže budou Činasky každý ráno, budou taky Clean Bandit, Rockabye. No a v tuhletu chvíli už to rozjíždí Dr. Alban s písničkou a s hitovkou It's My Life z roku 1993. Mějte krásné odpoledne.

Vinohradech v 16.28. Stan v parku před Břeclavským gymnáziem vypadal na první pohled podezřele. Nakonec z něj ale byl příběh, ve kterém strážníci místo přestupku řešili hlavně pomoc. Držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.

0: hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Justin Timberlake, jeho Can't Stop the Feeling, za chvíli Mandraže, Hledá se žena. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 42 minuty, to je aktuální čas. No a po frekvenci Rádia Jih 101.4 teď míříme do Břeclavy. Neobvyklý nocleh totiž řešili před nedávnem břeclavští strážníci. V parku před gymnáziem našli stan, ve kterém přespali dvě nevidomé sestry, které přijeli přes půl republiky na koncert. Stan jim večer postavili kamarádi, ti ale odjeli a dívky ho pak sami nedokázali zbalit. Strážníci jim proto zabalili stan, spacáky i další věci a koupili novou cestovní tašku, aby vše mohli odvést. Nakonec obě sestry doprovodili také na autobus. Pánové, klobouk dolů, tak zdravíme samozřejmě do Břeclavy, zvláště tady tyhle ty strážníky, nevím, jestli tam nebyla taky nějaká strážnice. Každopádně už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Jak jsem říkal, tak klobouk dolů a palec hore.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Putujeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Shakira, její Zoo. A co nás čeká za muziku po 17. bude Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Dáme si taky Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. A co se týká československé muziky, mimo jiné Miraj, Chci tančit. Brněnskými Vinohrady začaly odstřely pro tunel. To o tom budou mimo jiné další humorské zprávy s Markétou Výškovou. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubněnech. Už v pátek 21. srpna od 19. hodin ožije přírodní areál v Dubněnech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19. hodin. Letní noc v Dubněny.
5: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
6: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva, tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás!
7: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Přejeme vám hezké odpoledne, 16:59, to je aktuální čas.
1: Rádio Jih, Jihomoravský.
10: Jihomoravské zprávy.
11: Pod brněnskými Vinohrady začaly odstřely pro tunel a žloutenka na jihu Moravy ustupuje. Podzemí brněnských Vinohrad začaly první odstřely pro ražbu průzkumné štoly budoucího tunelu velkého městského okruhu. Dělníci zatím provádějí trhací práce v boční rozrážce nedaleko domova pro seniory ve Věstonické ulici. Hlavní a nejvýraznější část výbuchu v samotné průzkumné štole však odstartuje až ve čtvrtém srpnovém týdnu. Nový podzemní tunel pod Vinohrady naváže na úsek Rokytova a propojí další část velkého brněnského okruhu. V Jihomoravském kraji výrazně klesl počet nových případů žloutenky. V červenci hygienici zaznamenali 29 nakažených, což je nejnižší měsíční číslo od začátku letošního roku. Podle krajské hygienické stanice stojí za poklesem intenzivní protiepidemická opatření a očkování. Těsně před prázdninami bylo naočkováno přes 1500 dětí a včasnou vakcinaci dostala i většina z více než 2700 lidí v rizikovém kontaktu s nemocnými. Nejvíce případů v kraji nadále eviduje Brno.
10: Rádio Jih. Počasí.
0: Ve Velkých Pavlovicích a v Dolních Bojanovicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti 28, v Polišovicích 27. V sobotu ráno a večer bude jasno, dopoledne a většinou odpoledne polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 26.
12: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Brněnsku na výjezdu ze Slatiny na Bedřichovice zasahují záchranné složky u střetu 4 osobních aut. Počítejte se zdržením a v Uherském Brodě v Nimnické ulici u odbočky na hlavní tah na Uherské Hradiště odklízejí hasiči naftu vyteklou z porouchaného osobáku. Počítejte s omezením, očekávejte silný provoz. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám 2 minuty po 17. Přejeme šťastnou cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak je to tady 17 hodin 2,5 minuty, posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi, děkujeme za to. No a v tuhleto chvíli vyjíždíme také do té poslední hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík. Tak věřím tomu, že si to užijeme, jednak půjdeme do kin, takže mrkneme na to, kde dneska promítají pod střechou a taky pod širým nebem. Tady jsou pro vás Modern Talking.

Jay-Z, Umbrella nebo taky Major Lazer. Já jsem Vlasta Macík a přeju vám krásný podvečer s frekvencí rádia Jich. Mobily o přestávkách do ruky nebo raději úplně do batohu. Češi mají poměrně jasno. Plošný zákaz telefonů ve školách podporuje skoro 8 lidí z 10. Mladí to ale vidí výrazně jinak. Jak? Tak to uslyšíte na jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Držte vlnu!

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih. Pojďme se teď podívat na výsledky průzkumu ohledně plošného zákazu mobilních telefonů ve školách. Ten podporuje 78% Čechů. Vyplývá to z průzkumu Medianu pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Více než 8 lidí z 10 věří, že omezení mobilů pomůže dětem lépe se soustředit, 3/4 očekávají také lepší vztahy mezi žáky a jejich větší psychickou pohodu. Výrazně proti jsou ale mladí, se zákazem nesouhlasí více než polovina z nich. Zároveň téměř 3/4 dotázaných říkají, že by školy měly děti učit technologie správně používat, ne je jen zakazovat. Návrh má od září příštího roku omezit mobily v mateřských a základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Ještě ale musí projít parlamentem a získat podpis prezidenta. Jak je to u vás, to necháme na vás. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my vám posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: kam a na co dnes vyrazit do kina, kde se dnes promítá pod čirým nebem, tak o tom bude řeč na rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Mezitím ATC, Joe a Britney Spears. Držte vlnu na Jihu a dozvíte se víc.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C plus E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
7: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a pre...

0: vstupenky na Ticketportálu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín 98.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a také dnes začneme s pozvánkami do kin, samozřejmě v hodonínském kině Svět. Ve čtvrt na devět tady můžete vidět hororovou komedii Zmrzlinář. Dovolená v českém ráji, to je česká rodinná komedie, kterou dnes v 19.30 nabídne městské kino v Mikulově. Manželství Milana a Týny Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenže co když si ji každý představuje jinak? Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšený z představy s paní Podšrákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře. Kemp v českém ráji vnímá spíše jako kompromis. Už od příjezdu se i zdánlivě obyčejné věci mění v komické katastrofy, které postupně narůstají. Místo odpočinku se mezi nimi dusno jen stupňuje. Po neočekávané příhodě na hradě Trosky se rozhodnou zkusit něco úplně jiného. Být chvíli od sebe. Možná tak konečně zjistí, co je v životě opravdu důležité. Na českou komedii Dovolená v českém ráji zajděte dnes o 7:30 do městského kina v Mikulově. Spidermana z Brusu Nový den uvidíte dnes v 19.35 ve zlínské multikině Golden Apple Cinema a v 19.45 v kině v Napajdlích. Kino Hvězda v Uherském Hradišti promítá dnes o 8:30 historické drama Odysea a teď už míříme na promítání Pod širým nebem. Ve stejném čase, tedy ve 20.30, promítne letní kino ve Strážnici Tlapkovou patrolu Dinosauří film. A přesně v 9 večer zajděte třeba na Letňák do Kyjova na českou komedii Pět švestek nebo na Letňák v Hustopečích na další českou komedii Bardotky. Dobře se bavte, ať už pod střechou nebo pod širým nebem, hlavně si užijte víkend. Vlastně Macík se těší na slyšenou na Rádiu Jih zase v pondělí 10. srpna přesně ve 2.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
4: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajperus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
1: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
7: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Šipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkakemp.cz. Mrkni na to.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už tam budem? Nech toho.
11: Každý už tam bude.
10: Přestaň.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Na koupališti ve Znojmě se popralo 30 lidí a dálnice D49 z Fryštáku do Hulína má definitivně zelenou. Na městské plovárně Louka ve Znojmě řešila policie i městští strážníci hromadnou rvačku. Do té se zapojilo až 30 lidí. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a policie událost prověřuje jako výtržnictví. V reakci na volání veřejnosti po trestech starosta Znojma František Koudela vysvětlil, že okamžitý plošný zákaz vstupu není právně jednoduchý. Radnice ale přistoupila k okamžitým opatřením. Na plovárně přibudou 4 nové kamery. V odpoledních hodinách bude na místo stabilně dohlížet strážník s asistentem. asistenty prevence a lidé, kteří poruší návštěvní řád, dostanou zákaz vstupu do konce sezóny. Nejvyšší správní soud stvrdil povolení pro dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem a zamítl žalobu ekologického spolku Egeria. Soud zrušil předchozí verdikt krajského soudu v Olomouci a potvrdil, že stavební úřad postupoval správně, když vyloučil odkladný účinek odvolání. Díky tomu mohlo být schváleno i posledních 11 doprovodných objektů, jako jsou protihlukové stěny či sjezdy na křižovatkách. Zprovoznění dálnice podle soudců ulevilo obyvatelům okolních obcí od transitního hluku a emisí.
13: Rádio Jih, počasí.
14: Na jihu Moravě zítra polojasná obloha s teplotami do 29 stupňů.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt.

vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do vinařství Dufek. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Rádio Jih, počasí.
6: Moravo běží další prázdninový pátek, no a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. V noci na Moravě převážně velká, i když průsvitná oblačnost. Teploty od 13 do 18 stupňů. V sobotu pak krásně polojasno nebo jasno a teploty od 26 do 30 stupňů. My všichni si vám přejeme parádní víkend, nejlépe ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo další prázdninový týden uzavíráte na vlnách Rádia Jižní Moravy. No a my se dnes hned z kraje večera vypravíme do Tvarožné na pouť. To je totiž patří právě tento víkend. Tvaroženské pouti se budeme věnovat v úvodu hodiny a k tomu přidáme parádní porci další muziky. Tak zůstaňte s náma a užívejte páteční večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: I 7. srpnový večer trávíte s Jihem. No a já vás dnes pozvu na pouť do Tvarožné. Té právě patří tento víkend a program jede už od včerejška až do neděle. A vy v rámci něj zažijete ještě dnes diskotéku na Kosmáku. Zítra Winefest s cymbálkou, ochutnávkou vín a letní nocí. No a neděle bude patřit letnímu kinu. Vše, co k pouťovému víkendu patří. Takže pokud na pouť, tak tento víkend do Tvarožné. Páteční večer na jihu už jede dál a my přidáváme další letní svěží hity pro dobrou náladu. Ze studia jihu vám krásný večer přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7. srpnový na kváteční večer na jihu běží. No a platí, že letošní ždáňská histokola a mariánské poutní slavnosti se blíží a mají našlapaný program. Podrobně se další velké moravské události budeme věnovat za chvilku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 7. srpnový večer trávíte na vlnách jihu, no a já, tak jak jsem slíbil, dnes nakouknu i do Ždánic. Svůj termín a program mají totiž letošní histokola a mariánské poutní slavnosti. Dvěma událostem budou patřit dny 15. a 16. srpna. No a vy v rámci letošního ročníku zažijete jízdy historických kol, vystoupení mažoretek, barmanskou nebo parkurovou show, kapely jako Reddy Kirken, Voxela, Karla Hegnera, dětské dopoledne, taneční zábavy nebo poutní mši svatou. Tedy Moravo pozor, histokola a mariánské poutní slavnosti ve Ždánicích už 15. a 16. srpna. Páteční večer na vlnách jihu plný dobrých zpráv a nejlepších songů pro lepší náladu. Tak pojďme dál, krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 7. srpen, to je finále dalšího prázdninového týdne. Před náma víkend, léto jako ve Středomoří, no a my na jihu celý dnešní den slavíme jmeniny všech moravských lad. No a zítra v sobotu 8.8. Soběslav oslaví své jmeniny. Soběslavů pomálu, jeden na Pohořelicku, dva na Šlapaňsku a pět na Brněnsku. My ze studia Soběslavům i tak gratulujeme a vy všichni dnes i celý víkend slavte, co se dá. Je tu páteční večer a noc, tak si pojďme vyladit nejlepšími hity jihu pro dobrou náladu. I dnes večer a v noci s váma v Hodoníně zůstává a parádní víkend přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo běží další prázdninový pátek, no a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. V noci na Moravě převážně velká, i když průsvitná oblačnost. Teploty od 13 do 18 stupňů. V sobotu pak krásně polojasno nebo jasno a teploty od 26 do 30 stupňů. My všichni si vám přejeme parádní víkend, nejlépe ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
4: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: Slovenská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: A pod svém holko ostříhám ti vlasy.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: Slovenská party rádia jich.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: Vracíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Československá party Rádia Jich.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cít očekávání. Uprostřed šibenice z rubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neuprostřed.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: slovenská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž

vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Ahoj, páru tam hoč, ať do pekla se dříve dohrabem. Ahoj,

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, tuší se svět, sem na sračky.

0: Jo, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: Jindro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

Jitro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo!